0: Rob Kajmeň. Dnes sme tá rysavca Ska Lai. No, Klaus Mesel vien vien, ale...
1: Aj cítete?
0: Ja. Ja, vaj.